potřeboval je zhodit. To bych ti tak dál. Bylo by to krásný, bejt bez kemitou bouří.